sa máme večera si náš Mejko Hadič. Galesia. A hlavne na Koroške, Slovenia.